102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. června. Tento den roku 1895 se narodil jeden z dvojice Laurel a Hardy, konkrétně herec Stan Laurel. V roce 1954 také přišel na svět Gary Roberts, kytarista kapely Boomtown Rats. Ta se proslavila hitem I Don't Like.

0: není mezi námi. Zemřel 13. září v roce 1996. 3 roky před jeho narozením zemřel také ve věku 25 let na předávkování drogami člen kapely Pretenders John Scott. Roku 1903 vznikla automobilka Ford Motors. 6 let poté byl komerčně prodán první letoun v Americe. Člověk jménem Glenn Curtis ho pořídil za $5,000. Psal se rok 1963, když se do vesmíru na palubě Vostoku 6 vydala první žena. Jmenovala se Valentina Tereškovová. 16. červnový den 1977 se Leonid Brežněv stal prezidentem Sovětského svazu.
1: Relax. Relax Radio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: What just happened?
1: Úterý 16. června začíná, je přesně 6:00.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Den nám začíná krásně, ráno bude polejasno až jasno, ale od západu bude postupně během dne přibývat oblačnosti a odpoledne a večer máme očekávat místy přehánky anebo občasný déšť. Ale otepluje se. O 2, o 3 stupínky bude víc než včera. Dnes meteorologové předpovídají 24 stupňů. A my předpovídáme už za chvilku 90. Unique 2.

Ruských jeskyň je na našem Instagramu. Do pondělí 22. června probíhá na našem Instagramu soutěž o rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní a ptáme se, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax v Berouně. Odpovědi posílejte právě na Instagram Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: 6 hodin 23 minut, pokud se účastníte naší internetové soutěže Instagramové, tak teď přijde maličká nápověda.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 14 hodin 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Teď po ránu je to parádní, odpoledne už to tak parádní nemá být podle meteorologů. Ráno bude polojasno až jasno, od západu postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť. Ale bude teplej než včera. 24 stupňů Celsia. No a teď už si dáme saxofonek, minutku před půl sedmou. Alexandra Stan, Mr. Saxobeat.
1: S relaxem den začíná líp.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dvakrát Karlovarka na Karlovarce, na D6 se dnes po 5. hodině stala dopravní nehoda vážná, kvůli které se Karlovarka uzavřela. Jak to vypadá právě teď, pokud můžete, máte volné ruce nebo můžete nahrát vzkaz na linku řidičů, pošlete info ostatním řidičům na čísle 606 736 736. Týká se to 26. a 5. kilometru, to je nájezd ve směru na Karlovy Vary od Kačice od Stochova, když najedete a jedete směrem na Strašecí, tak tam se srazilo osobní a nákladní auto, složky záchranného systému po 5. hodině vyrazily na místo a uzavřely silnici. Karlovarka v opačném směru, hlásili jsme, osobní auto srazilo Srnu a to je před Novým Strašecím ve směru na Prahu. Mezi Řevničovem a Novým Strašecím blíž k Novému Strašecí 32. a 5. kilometr sražená Srna.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: teploty mají být o víkendu nad 30. Nic, co bychom tady už neměli, ale právě v neděli začíná astronomické léto 2026. V neděli 21. června dopoledne v 10.24 našeho času vstoupí slunce do znamení raka. Den bude nejdelší, zatímco noc bude nejkratší.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Sun Don't Shine si možná budeme zpívat dneska odpoledne. Teď je přesně 7.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Po ránu máme jasno až polojasno, ale odpoledne se to pokazí. Od západu postupně bude přibývat oblačnosti, odpoledne a večer budou místy přehánky anebo občasný déšť. S teplotami okolo 24 stupňů Celsia. Z 90. let kromě dalších hitů nabízíme Backstreet Boys. A jak vypadá snídaně králů, snídaně na rádiu Relax, se můžete podívat na Facebooku Relax Radio.

0: Malinovej sirup, nejnovější písnička skupiny Miraj, nejnovější vzpomínky na mládí, na babiččin sirup nebo maminčin sirup. Malinovej sirup je novinka. Miraj, držíme palce, ať se tahle ta písnička líbí i na letních festivalech, na které Miraj pojedou, ale já mám pro vás pozvánku na jednu akcičku, která bude v Kladně 20. června už za chvilku po písničce.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Hráčů. Výtěžek z této akce bude věnován projektu Srdcem pro Ondráška, který pomáhá 12-letému Ondrovi z Kladenska. Ondrášek se narodil extrémně předčasně, trpí dětskou mozkovou obrnou epilepsií a zrakovou vadou a právě vybrané finance pomohou jeho rodině s úhradou rehabilitací speciálních pomůcek a dalších potřeb, které mu můžou usnadnit každodenní život. Tuto sobotu 20. června v Kladně SK Kladno.
1: 92,3 FM 92,3 FM

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava z Prahy. Upozornění máme v ulici k Barrandovu, je to pod tou velkou světelnou křižovatkou směrem k Vltavě. Nad čerpací stanicí se srazilo osobní auto s nákladním, nehodě bez zranění. Projíždějte opatrně.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725. arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Že se blíží léto, důkazem toho jsou i letní písničky, zrovna konkrétně tahle ta Dominika Kygo a Selena Gomez na Radio Relax právě teď. Selena nebude v Mutějovicích 11. července, ale budou tam jiné hvězdy a tím vás zvou na M-Fest do Mutějovic na Rakovnícku 11. července od pravého poledne. Vystoupí Poetika, Sebastián, Realita, Xindl X, Slza, Adam Mišík a taky Ben Kristoval. Můžete tam být, já mám teď připravené dvě vstupenky na tento M-Festík. M-Fest, to bude to velký festival. A ptám se, abychom se připravili, vybavili pořádně. Já si myslím, že bude krásně v ten den, ale tak nepředjímejme, 11. července, to je ještě daleko. Jaký druh oblečení kupujete nejraději, protože teď je léto, teď toho moc na sebe nedáme. Jaký druh oblečení kupujete nejraději, nejčastěji, možná i zbytečně, ale zkrátka si nemůžete pomoct. Čeho máte nejvíc doma? Jestli jsou to boty, brýle, čepice, nějaké doplňky, napište na 606 736 736 SMSku, doručte k nám nejpozději do 8 hodiny. A tady je pozvánka hudební, Ben Kristoval tam bude taky.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: 7 hodin 30 minut přesně teď.
1: Relax Radio.
0: Jasné nebo místy polojasné ráno se od západu bude měnit, postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer dnes máme očekávat místy přehánky a nebo občasný déšť, ale maxima budou vyšší než včera, 24 stupňů Celsia. No a co už je blízko, to je tak

0: Léto začíná o víkendu, horké letní teploty budou už za pár dnů a to bude chtít nějaké hezké schlazení. To schlazení může přijít i dnes, pokud míříte někam k vodopádu, protože právě dnes, 16. června, je Mezinárodní den vodopádu.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. června. Tento den roku 1895 se narodil jeden z dvojice Laurel a Hardy, konkrétně herec Stan Laurel. V roce 1954 také přišel na svět Gary Roberts, kytarista kapely Boomtown Rats. Ta se proslavila hitem I Don't

není mezi námi. Zemřel 13. září v roce 1996. 3 roky před jeho narozením zemřel také ve věku 25 let na předávkování drogami člen kapely Pretenders John Scott. Roku 1903 vznikla automobilka Ford Motors. 6 let poté byl komerčně prodán první letoun v Americe. Člověk jménem Glenn Curtis ho pořídil za $5,000. Psal se rok 1963, když se do vesmíru na palubě Vostoku 6 vydala první žena. Jmenovala se Valentina Tereškovová. 16. červnový den 1977 se Leonid Brežněv stal prezidentem Sovětského svazu. Relax. Relax Radio. This one.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz. Are you ready? Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: vám.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Jedeme společně na lince řidičů 606 736 736, která nás propojuje. Já mám teď dopravní upozornění, kousek od Slaného v Žižici, v Žižice Luníkov. Dejte pozor, tady jsou dvě havarovaná auta, osobní auto a autobus.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Důležité dopravní upozornění pro vás, kdo vyjíždíte z Prahy z Černého mostu směrem na Brandýs, Stará Boleslav, D10, to je 3,5 kilometr, tady je velký karambol, 5 havarovaných aut, je to na výjezdu z Prahy, vlastně je to ještě Praha v Horních Počernicích, 2 osobní auta a 3 dodávky, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, 3,5 kilometr D10 v Horních Počernicích, výjezd směr Brandýs nad Labem.
2: Praha 92,3 a 103,4 FM.
3: 92,3 a 103,4 FM.

0: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu ale Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dnes ráno kolem 5. hodiny došlo k vážné dopravní nehodě na Karlovarce na D6 26,5. kilometr na trase směrem od Stochova, od nájezdu od Kačice a Stochova na Nové Strašecí. Píšete, že je to stále zavřené, takže počítejte s objížďkou zavřená D6 od Stochova do Nového Strašecí.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin, 1 minuta.
1: Kladno vylepší prostor kolem hokejbalové arény a Karviná si první ligu nezahraje. Více ve zprávách, dobré ráno.
2: Relax Radio.
1: Kladno upraví prostor kolem hokejbalové arény, zpevní se tu povrchy a zkultivuje parkování. Práce proběhnou brzy. V centru na Poštovním náměstí mezitím finišují práce na technologiích vodního prvku, dlažbě, novém mobiliáři a dopravním značení. Vše bude v plném provozu do konce června. Beroun má novou naučnou stezku, vede kolem vrchu Ostrý. Místostarosta Dušan Tomčo.
3: Nová naučná stezka navazuje na již otevřené dva okruhy naučné stezky Václava Talicha, které jsme otvírali v loňském roce. Přibližně 3-kilometrový okruh nové naučné stezky nabízí celkem 10 zastavení, které jsou plné zajímavostí. Na některých místech jsou instalovány interaktivní tabule, kde si můžete vyzkoušet své znalosti, například nejběžnějších druhů hub. Trasu zvládnete pohodovým tempem.
1: Není ale určená pro kočárky. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí má být trestné. Vládní návrh míří do sněmovny. Má jít hlavně o přidání omamné látky do nápoje nebo jídla. Zkušenosti s tím má až třetina mladých. Pachatelům teď bude hrozit až 8leté vězení. Na medu musí být uvedena země původu. Končí tak prosté označení z Evropské unie nebo mimo ni. Cílem je omezit dovoz medu s nejasným původem. Skončí tak i klamání spotřebitelů. Dodáme, že Česko je v produkci medu soběstačné ze 70%. Rybáři mohou ode dneška lovit dravé ryby, například štiky, candáty nebo sumce. Naplno tak odstartovala rybářská sezona.
2: Sport.
1: Karviná je vyloučena z první ligy. Fotbalová asociace ji vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Primátor města a představitel klubu Jan Wolf navíc nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale. Dostal i 3milionovou pokutu.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Ráno máme sice polojasné až jasné, od západu ale postupně přibydou mraky. Odpoledne a večer se tak mohou objevit přehánky nebo déšť. Teploty zatím kolem 12 stupňů, vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Ke snídaní v úterý ráno si dáme lásku.

0: Za chvilku ukončíme dnešní ranní soutěž o dvě stupenky na M-Fest. Teď ale jsou tady dvě dopravní upozornění, důležitá upozornění z Prahy.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Na D10 už jsme informovali 3,5 kilometr, je to v Horních Počernicích, výjezd z Prahy, směr Turnov, se stalo hned několik nehod, je tady 6 havarovaných vozidel, my jsme informovali o dodávkách, o

0: oba dva jízdní pruhy a havarovalo osobní auto, které narazilo do nákladního.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Tak, já už mám někoho na telefonu a ten někdo se jmenuje Alžběta a jdeme ukončit dnešní soutěžení. Taky zdravím Veroniku, která nám psala do soutěže, co nejvíc nakupuje trička, boty, ale teď má v ruce asi úplně jiné nástroje, protože pracuje někomu v ústech, na puse, u zubařky, jsme se dotelefonovali. Já teď ale zdravím Alžbětu. Tak Alžběto, co ty nejčastěji nakupuješ nebo čeho máš nejvíc?
1: Zdravím, tady je Alžběta, ahoj, tak já mám nejvíc pletních šatů, který mám ještě s cedulkama z Lenska, protože ani nestačí unosit. A pak mám 4 šuplíky ponožek, který se pravidelně kupuju v Turecku.
0: Tak to je super. A jakou barvu mají ty ponožky, nebo mají nějaký výrazný tvar? Nebo
1: úplně něco? Všelijaký, podkolenky, ponožky, různých značek.
0: A jaká je to, prosím tě, diagnoza? Mít 4 šuplíky ponožek.
1: Já nevím, manžel ten už má jedny ponožky, co jsme tam koupili kdysi, tak koupila 40 párů, tak 8
0: No, tak trošku se nám ztrácíš, ale hlavně děkuju za SMSku a předávám ti 2 vstupenky na M-Fest, festival, který bude v Mutějovicích na Rakovnicku. Adam Mišík, Ben Kristoval, Realita, Xindl X, Soza, Poetika, Sebastian, všichni tam budou. Vy tam taky budete, asi pravděpodobně předpokládám, s manželem.
1: Ano.
0: Takže blahopřeju, vydrž mi na telefonu a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka! Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence, Centrál Kladno, pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
3: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Fotbalový šampionát.
1: Nejprve se pojďme podívat, které zápasy skončily před okamžiky, před hodinami. Jsou to tři remízy. Irán remizoval s Novým Zélandem 2-2, vyrovnaný zápas byl Saúdská Arábie proti Uruguayi 1-1 a taktéž remizovala Belgie s Egyptem 1-1. Naši ti budou hrát tento čtvrtek 18. června od 18 hodin našeho času v Atlantě, Česko proti Jihoafrické republice. A zajímavost k utkání určitě čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii po Stefanii Frappartové, která na turnaji před 4 lety v Kataru pískala utkání Německa s Kostarikou. Ženské obsazení bude mít kompletní trojice rozhodčích na hřišti. Asistentkami Pensové totiž budou její americké krajanky Brooke Majová a Catherine Nesbitová. No a čtvrtým sudím u laviček bude muž, a to sudí z Nového Zélandu.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Vážná dopravní nehoda dnes uzavřela Karlovarku D6 mezi Stochovem a Novým Strašecím ve směru právě na Řevničov na Karlovy Vary. To bylo dnes kolem 5. hodiny. Plně obnovený provoz v tomhletom úseku by měl být od 9.30. Aktuálně, jak to tam vypadá, můžete poslat SMS nebo WhatsApp zprávu na číslo 606 736 736. Šťastnou cestu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 9 hodin, 1 minuta.
1: Loučský úřad otevře i v sobotu a přibývá práce na částečný úvazek. Přejeme klidné úterý.
2: Relax Radio.
1: V Lounech proběhne další úřední sobota. Na městském úřadě se první víkendový den mimořádně otevřou agendy občanských průkazů a cestovních dokladů. Zajít bude možné i na registr vozidel, evidenci obyvatel nebo na checkpoint. Vše už tuto sobotu od 8 do 12 hodin. Neratovice o ledovou plochu nepřijdou. Během výstavby nového zimního stadionu bude v provozu mobilní kluziště. Kromě veřejného bruslení poslouží i školám a hokejistům. Fungovat bude od října do března. Pokud se osvědčí, může tuto plochu město provozovat i po dokončení nového zimního stadionu. Rekonstrukce mostku v Kroupech Zeměchách potrvá do listopadu.
3: Mostek je na silnici 3. třídy přes Knovýský potok. Částečná uzavírka tu řidičům přinesla kyvadlový provoz. Ten platí i pro autobusy linek 620 a 856, které tak nemusí objížďkou. Nemění se ani jejich zastávky. Z Kroup nad Vltavou pro Rádio Relax tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: Přibývá lidí pracujících na částečný úvazek. Na konci roku jich bylo už 514 tisíc, meziročně o 6% víc. Proti roku 2018 jde dokonce o více než třetinový nárůst. Muži částečné úvazky využívají hlavně ve vyšším věku, ženy při péči o malé děti. Na Litoměřicku otevřeli muzeum cihel. V obci Sulejovice jich je k vidění přes 800. Mezi nimi i ty s různými vadami. Například ty, na kterých je stopa zvířete nebo otisky prstů. Součástí expozice je i film o historii cihlářství.
2: Sport.
1: Věřím, že už jsem součástí kladenské sportovní rodiny. To jsou slova koulaře Tomáše Staňka. Přednedávnem vyhrál anketu Sportovec města. Patří sice do světové koulařské špičky za AC Teplo Kladno, ale závodí v extralize mužů.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Polojasná až jasná obloha se postupně změní v oblačnou až zataženou. Odpoledne a večer se místy přidají i přehánky nebo déšť. Teploty se dostanou nejvýš na 21 až 24 stupňů. Zítra se bude dál oteplovat.
0: 16. červen je mimo jiné světový den doplňování. Tak já už mám doplněnou muziku a vy taky doplňujte. Hvězdný duet Eros Ramazzotti a Tina Turner.
2: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský. Relax.
5: Relax Radio. I went

0: Musím teda říct, že tenhle ten duet jsem viděl maximálně v klipu Eros Ramazzotti a Tina Turner, Koza de la Vita, ale bylo to úplně jako neskutečný, co ty dva tam předváděli na pódiu. Pokud jste to viděli, tak mi dáte určitě za pravdu. Teď ale něco jiného. Mám tady na dopoledne, pozor, soutěž o dvě vstupenky na letecký den v Rakovníku. Ten letecký den bude v sobotu 20. června a mám tady takovou poznámečku a pozor, přiletí Mustang P51D. Já teda nevím, jak vypadá, ale asi to bude něco zvláštního. Uvidíte akrobaci na větroni, což už teda vím, že je něco zvláštního. Ten větroň je L13, takže pokud patříte mezi letecké fandy, tak asi víte, o co jde. No a ještě spoustu dalších asi 25 leteckých vystoupení. Připraven je bohatý doprovodný program, takže v sobotu 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti víte kam. A já vám nabízím dva lupeny úplně gratis a zadarmo. Stačí, když mi napíšete na 606-736-736, což je naše SMS-ková brána. Což je tohleto za českou kapelu, která má svým názvem k letadlům docela blízko.
1: Chci ti říct, že mám tě rád, že miluju tě jako blázen.
0: Tak co myslíte? Pište a uvidíme.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušnej oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jsou 2:30, pojďme se podívat na dálnice. Mám tady dvě, u kterých máme takový dopravní problémy, které už v podstatě můžou být odstraněny, ale pro jistotu je hlásím, kdyby náhodou něco. První je D10 zhruba na 45. kilometru, je to na trase Praha-Turnov, leží tam samozřejmě předmět na vozovce a jsou to prkna. Takže kdybyste někdo potřeboval prkna a měl byste štěstí, že by tam ještě byli, vydejte se na 45. kilometr D10. Na D1 pro změnu leží roura, nikoli vcoura, ale roura. A je to konkrétně na 54. kilometru, pokud jdete z Prahy směrem ke státním hranicím. Takže taky, asi už to bude uklizený, ale dávejte pozor, jestli náhodou projíždíte. Na D5 Praha Rozvadov, konkrétně 49. kilometr, nehoda nákladního vozidla, průjezdte tam se zvýšenou opatrností, nákladňák narazil do svodidel, ono to chvilku trvá, než se to nějakým způsobem dá do pořádku. A D7 mezi 10. a 17. kilometrem ve směru na Chomutov, tak tam pro změnu jede pomalu jedoucí vozidlo udržení. Čistí ten odstavný pruh, to znamená zpevněnou krajnici, tak aby vás to nepřekvapilo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

10:45 a 3 minuty k tomu na relaxu posloucháte naprosto pohodovou muziku. To jsou Coldplay, The Scientist. Já jenom připomínám, že máme rozjetou soutěž už po 10. hned v tom prvním stupíku. Někomu dáme 2 lupeny na letecký den v Rakovníku. Ten proběhne 20. června a věřte, bude o co stát. No a když už jsme u toho soutěžení, tak takový jako pseudo soutěžení by se dalo říct, máme i na našem rádiovém Facebooku. Tam je to spíš taková jenom matematická úloha, ale já jsem s tím nehnul, tak je to na vás. Zkuste.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Venku je nádherně, svítí sluníčko, máme 10 hodin a 1 minutu k tomu, jdeme na zprávy.
1: Kladno připravuje vlastní zdroj tepla a fotbalisté se chystají na Jihoafrickou republiku.
2: Relax Radio.
1: Kladno udělalo další krok k vlastnímu zdroji tepla. Městské společnosti Tepo převedlo pozemek u krematoria v Dubí. Právě tady by mohl vzniknout. Převod odhlasovali zastupitelé na veřejném zasedání. Schválili i dar 1 400 000 korun pro nemocnici. Poslouží na nákup přístroje s pokročilým ultrazvukem. Do Slaného ve čtvrtek přijede mobilní informační centrum Pražské integrované dopravy. Od 9 do 16 hodin zastaví na autobusovém nádraží. Nabídne tu kompletní informace o systému, tisk jízdních řádů nebo třeba dobíjení lítačky. Další zastávkou budou v pondělí Neratovice. Beroun přijde na řadu 29. června. Česká televize a rozhlas odhadly, že by po zrušení koncesionářských poplatků mohli propustit až 700 lidí. Rozpočty obou institucí se totiž sníží zhruba o 15%. Zaměstnanci už chystají výstražnou stávku. Další tornádo v Česku, tentokrát se objevilo na roky na Rychnovsku. Způsobilo drobné škody, jako vyvrácené náhrobky nebo stromy. V zemi jde letos už o 5. tornádo, všechna byla slabá. Premiér Maďarska bude smět být ve funkci maximálně 8 let, schválili to poslanci. Prakticky tím znemožnili případný návrat Viktora Orbána do funkce. Bývalý ministerský předseda zemi vládl posledních 16 let.
2: Sport.
1: S Jihoafrickou republikou hrajeme ve čtvrtek od 18 hodin. Českou fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa klíčový zápas. Obránce Jaroslav Zelený.
3: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gol, takže v tuhle chvíli jsou na posledním místě a vlastně budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že tenhle ten zápas pro ně bude buď a nebo, jako že jakmile neudělají něco s náma, tak vlastně pro ně bude asi šluz, takže řekl bych, že jsme v dost podobné situaci a teď je prostě jenom potřeba, aby jsme se na to připravili líp než oni a ten zápas zvládli.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Od západu do středních Čech a okolí postupně přibydou mraky. Odpoledne a večer se přidají i přehánky nebo déšť. Teploty dnes ještě v maximech do 24 stupňů, zítra 26, ve čtvrtek až těsně pod 30.
0: V podstatě jsme skončili počasím, možná by nebylo od věci, ty určitě máš přehled, jak bude o víkendu, protože na víkend se chystá spoustu akcí.
5: No a bude to opravdu hodně horkých akcí, protože ty teploty skutečně porostou dál a zastaví se někde na 33, možná i 35 stupních během těch volných dní. No?
0: Takže bych to viděl na koupačku, anebo na nějakou pěknou písničku.
6: Já tak zpívám, zpívám dál. Všechno, co mi život dal.
0: Jinak samozřejmě hudební nabídka do příští hoďky, Pavel Celta, Pokáč, písnička a k tomu už za pár minut budeme rozdělovat dvě vstupenky na letecký den v Rakovníku, tak si počkejte, jestli jste napsali.
2: Relax Radio.
7: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
7: Relax Radio.

0: Máme zhruba za minutku čtvrt na 11. Já jsem slíbil, že hned na začátku hodiny rozdáme někomu dva lupeny na letecký den. Ten proběhne už v sobotu 20. na rakovnickém letišti a představí se tam toho spoustu. Já to za chvilinku možná řeknu ještě jednou, ale nejdřív si samozřejmě vezmeme do eteru výherkyni dneska. Haló Míšo, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Aleši.
0: Ty máš to štěstí, že při tomhle krásném, alespoň dopoledním počasí, protože odpoledne se to má horšit, můžeš být doma, je to tak?
1: Jo, mám dneska volno.
0: Super, zapojila jsi se do soutěže, uhodla jsi jakou kapelu?
1: Kapelu 21, Jirka Macháček.
0: Jirka Macháček, my jsme se tak jako trošku bavili předtím, než seš teď kafeteru, ty jsi říkala, že jsi byla na jejich koncertě, je to tak?
1: Jo, byla jsem už několikrát.
0: Jirka Macháček je zvláštní člověk, že jo?
1: jo, ale velmi dobrý performer, má to skvěle. Skvělou show, takže
0: jo, rádi. Jo, s tím jedině souhlasím. Byl to jeden z prvních rozhovorů, který jsem kdysi dávno dělal a musím teda uznat, že jsem se při tom rozhovoru fakt jako nenudil. A nikdy jsem nevěděl ani, jestli mluví vážně, anebo jestli si dělá ze mě legraci. Že jo, je to tak?
1: No. To si umím představit, jo.
0: Byl jsem tenkrát dobře vyklepaný. No, každopádně, ty pojedeš se synem na letecký den, je to tak?
1: Pojedu dokonce s dvěma syny.
0: S dvěma syny, výborně.
1: S dvěma.
0: Co je tak jako nejvíc zajímá, co se týče těch letadel, nebo takhle vůbec, jako zajímá je to? Asi jo, že jo, trošku.
1: Zajímá je to moc, jsme byli na aviatický pouti a všude možně, takže jezdíme moc rádi a teď jsme rádi, že je to tady u nás kousek v Rakovníku, takže se moc těšíme.
0: Míšo, jenom se tě zeptám takhle jako taková osobní otázka. Už jsi někdy letěla, teď nemyslím z práce, ale letadlem?
1: Já lítám v práci letadlem, takže jo, docela často se podívám.
0: Ty jsi pilotka?
1: Já jsem stewardka.
0: Ty jsi stewardka. To je povolání snů pro mě alespoň, jako jo, ale bohužel
1: jo,
0: se
1: mi
0: to, no, jako, máš někdy strach nahoře?
1: Ne.
0: Předpokládám, že nelítáš tryskáčem, ale nějakým dopravním letadlem, že jo?
1: Ne, dopravním letadlem a tam největší strach, aby se nějakému cestujícímu neudělalo špatně a nemuseli jsme řešit nějaký zdravotní problémy, ale jinak jako co se týče toho lítání, tak tak opravdu nemám.
0: Hele, já bych měl teďka ještě jednu otázku, ale tu sem teďka nebudu tahat, protože si myslím, že už jsme docela dost dlouhý. Každopádně, blahopřeju, máš dva lupeny, užijte si to všichni tři a pak nám můžete poslat třeba nějakou fotku, jak to tam vypadalo.
1: No tak to my se určitě podívíme na zážitek.
0: Tak jo, měj se hezky, ahoj.
1: Super, ahoj.

0: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Taková hodně příjemná dopolední muzika Undercover If You Leave Me Now. Pojďme dál. V téhleté hoďce jsme soutěžili o dva lupeny na letecký den v Rakovníku a teď tady máme ještě jednu soutěž, ta se týká nás a hlavně sociálních sítí, tedy Instagramu. My nabízíme, pozor, rodinnou vstupenku 2+3 do Koněpruských jeskyní. Ta soutěž na Instagramu probíhá už od pondělka, to znamená od včerejška, až do příštího pondělka do 22. června, takže máte relativně čas, jestli se potřebujete nějak rozmyslet nebo si to někde zjistit. A chceme po vás, abyste odpověděli na soutěžní otázku, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax Berouně. Mrkněte na Instač, napište správnou odpověď a lupeny do Koněpruských jeskyní. Rodina vstupenka, to před prázdninama se vždycky hodí, může být vaše. Čekuj.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Hodně příjemná muzika na dnešní, tedy úterní dopoledne. Enrique Iglesias a partička jeho kámošů okolo něj. Jeho Bailando v trošku jiný úpravě a jiný verzi, ale jako hodně dobře se to poslouchá. A vrátím se zpátky k mistrovství světa ve fotbale, lehce odbočím. Mám tady takový jeden fotbalový rekord, který určitě nikdo nechce překonat a je fakt jako hodně, hodně zvláštní. V roce 2002, není to tak dlouho, se v nejvyšší fotbalové soutěži na Madagaskaru, pravda je to trošičku dál, odehrál zápas mezi dvěma týmy, AS Adema a SO Irmě, který skončil, a teď to přijde, neuvěřitelným výsledkem 149-0. Určitě se ptáte, jak je to možný. To tak, ten jeden z týmů byl rozuřený kvůli předchozímu rozhodnutí rozhodčího, který ho jaksi připravilo o šanci získat titul. Takže to nebyla žádná pralesní liga, jo. Bylo to fakt jako něco většího. No a na protest potom hráči po rozehrání opakovaně kopali míč do vlastní branky a znovu, a pak znovu, a zase znovu. Takže 149 vlastních gólů, který si ale museli zapisovat, takže zapisovatel si myslím, že v tomhle zápase začal litovat své kariérní volby. Co si budeme povídat, i takovýhle zápasy se dějou, na mistrovství světa se to asi nestane, ale jako nechtěl bych u toho být.
1: Relax. Relax Radio.

0: Úterý má právě teď podobu 11. hodiny. Jdeme na zprávy.
1: Kladenské zastupitelstvo má dál 33 členů a v Ostravě proběhne zlatá tretra. Hezké dopoledne u zpráv přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kladenské zastupitelstvo bude mít dál 33 členů. Tento počet se nemění už od roku 1994. Na včerejším veřejném zasedání byla kromě toho schválena i smlouva s obcí Braškov. Kladenská městská policie v nedaleké obci zajistí měření rychlosti. Rakovník zjišťuje zájem obyvatel o veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. Průzkum se týká lokalit Bendovka, pod nemocnicí, v Lukách a Průběžná. Místní tu do poštovních schránek dostávají dotazníky. Výsledky radnici pomohou lépe určit vhodná místa pro případné umístění stanic. Stanice lanové dráhy na Petřín budou bezbariérové. Na újezdě a nevozísku přibydou výtahy, ve stanici Petřín boční vstup v rovině. Práce se rozdělí do etap tak, aby nepřerušili samotný provoz lanovky. Ten bude po kompletní modernizaci trati a dodání zbrusu nových vozů zahájen letos v září. Polovina Čechů si u oběda povídá s kolegy, dalších 13% ale raději na mobilu sleduje sociální sítě nebo filmy. Někteří přitom i pracují. Čtvrtina z nás se pak v klidu a o samotě soustředí jen na svůj talíř. Vyplývá to z průzkumu společnosti Edenred.
2: Sport.
1: V Ostravě dnes proběhne zlatá tretra, prestižní atletický závod. Chybět nebude ani Emma Zapletalová.
3: Veľmi sa teším, pretože Zlatú tretru, tento meeting mám rada. Ostrahu mám rada, chodím tu na halové meetingy a po dlhej dobe sa konečne vrátim aj na Zlatú tretru, takže sa teším a síce nebudem bežať cez prekážky ale na hladkej 400, ale teším sa.
1: Hlavní program začíná v 18 hodin.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Od západu ve středních Čechách a okolí čekáme postupné přibývání mraků, odpoledne a večer i přehánky nebo bouřky. Teploty dnes ještě 21 až 24 stupňů, zítra 22 až 26, ve čtvrtek 26 až 29 a v pátek tropických 30 až 33 stupňů Celsia.
0: Jak bylo řečeno, odpoledne čekejte, že přijdou mraky a může i sprchnout, takže nezapomeňte na deštníky. No a co se muziky týče, budeme sketovat. Je to takový zvláštní druh zpěvu, ale jdeme do toho.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

11 hodin, 8 minut, za námi je novinka od Maroon 5, Heroin Clean, mimochodem taktéž v Relaxádě, najdete, poslouchejte určitě, zítra už o tom dneska mluvím podruhý, ale tak jako Relaxáda je oficiální hitparáda Relax Rádia, takže nějaká propagace tomu prostě musí být. A nezapomeňte, že na www.radio-relax.cz vlastně o Relaxádě rozhodujete vy, protože dáváte své hlasy. Já jsem tak jako zkoušel se dívat do historie festival Rock for People, který teďka skončil nedávno, jestli tam třeba Maroon 5 nebyli, a zjistil jsem, že ne, ale pozor, byli na festivalu, protože v Praze už byli Prague Rocks, takhle, na Prague Rocks, tak. Třeba do budoucna se někdy dočkáme, protože mě se jejich muzika líbí, i když třeba některé výstřelky, třeba tahleta skladba Heroin Clean, jako ne, že by úplně mi seděla, to ne, ale prý se teda pánové vrací ke kořenům, no a když se někdo vrací ke kořenům, tak je to vždycky trošku jiný.

John Paul Larkin alias Scatman John trpěl od dětství silným koktáním. Možná i kvůli tomu byl ve škole hodně terčem pospěchu, bál se dost jako veřejně mluvit, natož pak ještě zpívat, ale později zjistil, že při zpěvu, při tom jazzovém sketování, to koktání jeho téměř mizí a tak je to jasný, kam se vydal, jakou cestou. A že mu přinesla slávu, tak jako o tom není pochyb. Mimochodem, on je, nebo byl, velmi dobrý jazzový pianista. A když vyšel tenhle ten hit, Scatman, tak mu bylo neuvěřitelných 52 let. Tak jak je vidět na zpěv a na sketování a vůbec jako celkově, jako nikdy není pozdě.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme minutu po půl dvanácté, přeju vám hezké stále ještě úterní dopoledne, i když mraky podle předpovědi už se samozřejmě honí po obloze, to je jasný, takže mraky táhnou, my táhneme taky a podíváme se konkrétně na dálnice. Začal bych asi na D7, zhruba na 11. kilometru Praha Chomutov, stojí tam porouchané vozidlo, ne, že by to bylo něco zvláštního, nicméně tím, že to je nákladňák, tak počítejte s tím, že v odstavném pruhu zabere trošičku větší prostor, tak aby vás to nepřekvapilo. No a pak samozřejmě upozornění na dopolední upozornění na Pražský okruh. Dělají se tam kolony, protože jak se dělají různé opravy a tak dále, jsou to velmi lokální, já tomu říkám špuntíky, prostě najednou se to zarazí, svede se to do jednoho pruhu, očekávejte, že pokud se k tomu přiřítí dva, tak se tam budou tvořit kolony.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relaxem.

0: co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

Tři čtvrtě na 12 a 3 minuty k tomu, tohle byly Blue One Love. Mimochodem trošku jsme zvolnili tempo, protože je možný, že už jste třeba na obědě, tak aby vám lépe chutnalo. Dneska máme takový hodně zajímavý výročí, tomu vlastně, jak to říct, x let, co se do kosmu, bylo to v roce 1963, podívala první žena do vesmíru, Valentina Terešková. Tehdy bylo 26 let, pracovala v textilce, jo, opravdu. A do kosmického programu se prý dostala hlavně díky tomu, že ráda skákala padákem. Takže to vlastně je takový jeden z příběhů, který připomíná, že některý ty historický milníky nevytvořili lidi s dokonalým životopisem, ale ty, kteří byli ve správnou chvíli odvážní a připravení. Tak na to myslete.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Už za chvíli nám začne dnešní, to znamená úterní odpoledne, teď ale zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Latovský, rakovník nabízí kompostéry a v sobotu bude 35 stupňů.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku jsou dál k dispozici kompostéry, radnice nabízí zdarma. Na webu města stačí vyplnit krátkou žádost. Podmínkou ale je trvalé bydliště ve městě. Počet kusů je omezený, rozhodne pořadí. Na části vodních toků na Lounsku platí zákaz odběru povrchových vod. Kvůli nízkému průtoku panují obavy o zhoršení kvality vody. Zákaz je na vodních tocích Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický a Smolnický potok. Týká se odběrů povrchové vody pro osobní účely, jako například napouštění bazénů, mytí aut nebo zalévání zahrádek. Bezpečnost na železnici se zlepšuje. Nehod na přejezdech bylo nejméně za 5 let. Za zprávu železnic mluvčí Nela Eberl-Fribová.
3: Pokračování pozitivního trendu podpoří nová preventivní kampaň zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
1: Správa železnic varuje i před případy, kdy někdo záměrně riskuje, třeba kvůli natočení videa na sociální sítě. Autobus na jihu Čech vjel pod most, který nebyl dostatečně vysoký. Přišel o část střechy. Řidič totiž dnes dopoledne nerespektoval dopravní značení. Výsledkem jsou 4 zranění. Žádný ale nemusel být převezen do nemocnice.
2: Sport.
1: Španělé remizovali s Kapverdami 0-0. Postarali se tak o překvapení turnaje. Barcelonská média výsledek označila za výbuch a katastrofu. V dalším duelu svého týmu se Saúdskou Arábií očekávají podstatně lepší výsledek.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Odpoledne v našem kraji s přibýváním mraku, místy i přeháněkami nebo deštěm. Teploty nejvýš 20 až 23 stupňů. V dalších dnech pak oteplování, v sobotu pak dokonce 32 až 35 stupňů Celsia.
0: No a nás na relaxu čeká samozřejmě další muzika a za chvíli 2 nabídky na víkend a ta muzika trošku starší. For the Coast, Stand By Me už za chvíli tady u nás na relaxu.
5: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: O víkendu má být nádherné počasí, tak já vám teď 8 minut po 12. hodině nabídnu dvě akce, kde se to bude opravdu hodně hodit. Pochod krajem Oty Pavla proběhne v sobotu 20. června. Start je od 7 do 10 hodin, to byste jako nemuseli úplně brzo vstávat, v areálu Sokolovny v Bránově. 41. ročník oblíbeného pochodu nabídne tři trasy. 10, 14 a 21 kilometrů. Tak to je jedna nabídka a ta druhá vás pozve na podbořanské letní slavnosti na náměstí TGM v Podbořanech. Ve dnech 19. a 20. června, to znamená víkend, tak náměstí se promění v centrum kultury, hudby a skvělé zábavy. Tradiční letní slavnosti i letos nabídnou žánrově velmi bohatý program pro všechny generace a jako vždycky je vstup zdarma. Na pódiu se vystřídá pestrá sestava talentovaných lokálních umělců i celorepublikově známých hvězd. To je nabídka.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
3: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
2: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
3: Pouze u Štěpánek Auto.
2: Volejte zdarma 800 231 231.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
2: Ekokom.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. června. Tento den roku 1895 se narodil jeden z dvojice Laurel a Hardy, konkrétně herec Stan Laurel. V roce 1954 také přišel na svět Gary Roberts, kytarista kapely Boomtown Rats. Ta se proslavila hitem I

už není mezi námi. Zemřel 13. září v roce 1996. 3 roky před jeho narozením zemřel také ve věku 25 let na předávkování drogami člen kapely Pretenders John Scott. Roku 1903 vznikla automobilka Ford Motors. 6 let poté byl komerčně prodán první letoun v Americe. Člověk jménem Glenn Curtis ho pořídil za $5,000. Psal se rok 1963, když se do vesmíru na palubě Vostoku 6 vydala první žena. Jmenovala se Valentina Tereškovová. 16. červnový den 1977 se Leonid Brežněv stal prezidentem Sovětského svazu. Relax Radio. Relax Radio.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: today.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: pojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 13 hodin a přinášíme zprávy.
3: Mělník má novou aplikaci na parkování a Louny budou hrát pátou fotbalovou ligu.
1: Relax Radio.
3: Mělník má novou aplikaci na parkování, jmenuje se Easy Park. Zaplatí se s ní jednoduše pár kliknutími. Doba parkování se navíc dá kdykoliv podle potřeby prodloužit. Aplikace je zdarma pro Androidy i iPhony. Dostupná je i ve většině nových vozů přes rozhraní Apple CarPlay a Android Auto. Parkovné se tak dá platit přímo z palubního systému vozu. Beroun má novou naučnou stezku, vede kolem vrchu Ostrý, místostarosta Dušan Tomčo.
4: Nová naučná stezka navazuje na již otevřené dva okruhy naučné stezky Václava Talicha, které jsme otvírali v loňském roce. Přibližně 3-kilometrový okruh nové naučné stezky nabízí celkem 10 zastavení, které jsou plné zajímavostí. Na některých místech jsou instalovány interaktivní tabule, kde si můžete vyzkoušet své znalosti, například nejběžnějších druhů hub. Trasu zvládnete pohodovým tempem.
3: Není ale určená pro kočárky. Tanky zatěžují dálnici méně než kamiony, mají gumové patky. Při dnešním přesunu vojenské posádky po D35 na Olomoucku to řekl velitel 73. tankového praporu z Přáslavic. Pardon, řidiči tanků jsou navíc prý i spokojeni s tím, jak se tank na dálnici chová. Dosáhli maximální rychlosti 60 km za hodinu. Prezident Petr Pavel milosti často neuděluje. Od svého nástupu do funkce využil tuto svoji pravomoc jen 23krát. To Václav Havel za dobu vykonávání úřadu udělil 1800 milostí, Václav Klaus 412, Miloš Zeman 26.
1: Sport.
3: Fotbalisté Loun sestupují do páté ligy. Ve čtvrté se jim v nedávno ukončeném ročníku nedařilo. Od týmu navíc odchází zkušený trenér Martin Vrtiška. Nově povede Roudnici nad Labem.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
3: Dnes ještě bez větráku a klimatizací, maximálně 20 až 23 stupňů, místy s přehánikou nebo deštěm. V dalších dnech postupné oteplování, ve čtvrtek už místy i 29 stupňů, v pátek i 33. Tropický pak bude i víkend.
2: Tak na tropický víkend, to já se těším. Doufám, že se mi podaří jít někam do bazénu.
6: Nebo no, tak. Doufáme všichni asi a už se opravdu blíží, tak ale úterý to už nějak zmákneme.
2: No, nezní to jako konec týdne, ale zmákneme, máš pravdu. Tak si alespoň v éteru dáme nějaký letní song, co říkáš?
6: Tady ten je, opravdu. Jdeme na to.
2: Tak Sofia, už za malou chvilku na relaxu.
1: Relax Radio.
7: Tereza Peštová.
1: Relax.
7: Relax Radio.

0: čase 13 hodin a 10 minut nám na Rádio Relax dohrála Shakira s písničkou Die Die. Mně se moc líbí, odkazuje na fotbalové mistrovství světa, ale já tady mám ve studiu už Davida a ten nám nepřinese informace o sportu, ano, ale budeme se bavit
1: ta rána
0: o anketě Relaxu v ulicích.
1: Ta rána to asi byl kámen ze srdce možná, který mi spadnul, protože anketa Relax v ulicích tady musí zaznít dneska s poměrně lehkou otázkou, aspoň si myslím pro nás, trošku už dříve narozené, a sice, jak se jmenoval dříve Zlín? Ano, přátelé, relaxáci, no tak vemte si, že třeba stanice metra Davidská, tak to byla Leninova, že jo, před rokem 89, Anděl to zase byla Moskevská a Florence Sokolovská, no ale jak to bylo v případě města Zlín, jak se jmenoval Zlín dříve? Takové byly vaše odpovědi.
2: Relax v ulici.
3: Gottwaldov.
4: Gottwaldov.
3: Gottwaldov.
5: Brno.
1: Nevím.
6: Zlín, já jenom vím, že se tam vyráběly jinde ty boty, no tak kdo ví, netuším, to je moc složitá otázka.
7: Gottwaldov.
8: Dobřín.
9: Gottwaldov.
10: Gottwaldov.
11: Gottwaldov.
12: Gottwaldov.
13: Gottwaldov.
14: Za komunistů byl Gottwaldov. Proč to udělali, nevím, asi na počest toho blbá, ale ale Zlín byl vždycky, tak zaplať pán už je zase Zlín.
1: Tak se tam líbila ta odpověď, jak se jmenoval dříve Zlín, Brno, že jo, tak to je úplně tak hezky to smíchat tady. No ano, správná odpověď tedy je, že Zlín se opravdu mezi lety 1949 až 90 jmenoval Gottwaldov, cílem totiž tehdejšího komunistického režimu bylo vymazat podnikatele Antonína Baťu z mysli lidí.
0: No do Zlína doporučujeme si udělat výlet, protože Antonín Baťa tu má svoje muzeum a kousek odtud navíc jsou i Vizovice proslavené pálením té nejlepší slivovice.
1: No, byla jsi někdy ve Zlíně vůbec, co?
0: Já si myslím, že ne.
1: Nebyla, ani Vizovice, co nic, no?
0: Ne, nic, musím si ještě udělat v létě, ano. Vidíš to léto před námi, aspoň vím, kam můžu vyrazit.
1: Přesně tak.
0: Tak vyražte taky.
2: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio.

0: máme tu opět mistrovství světa ve fotbale. Je tomu tak a dnes, pokud se chcete podívat na nějaký zápas, tak můžete, protože od 21 hodin hraje Francie proti Senegalu. Dnešní zápasy, které už máme za sebou, je Saúdská Arábie proti Uruguay, který skončil tento zápas 1-1 a následně taky byl zápas Iránu proti Novému Zélandu, který skončil 2-2. My budeme hrát zítra od 18 hodin s Jihoafrickou republikou a je velmi podstatné, aby už jsme nazbírali nějaké body a neskončilo to při nejlepším ani remízou, ale aby jsme prostě vyhráli, protože samozřejmě hrajeme o postup. Tak doufám, že máte naplánováno, že zítra od 18 budeme všichni fandit, aby to už konečně vyšlo.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: V dnešním odpoledním Fresh Timeu se budeme bavit o kočičkách. Tak kdo máte kočičku nebo se o ně zajímáte, tak samozřejmě pozorně poslouchejte, protože kočky patří mezi nejoblíbenější domácí zvířata na světě, ale každé plemeno má svou vlastní osobnost, vzhled a povahu. Některé jsou klidné a nenáročné, jiné jsou hravé, komunikativní nebo mimořádně přítulné. V žebříčku, který si už za malou chvilku představíme, je 10 nejpřítulnějších plemen koček. Tak pokud některé z těch plemen budete mít doma, tak budu ráda, když mi napíšete na 606-736-736, jak se třeba jmenuje, anebo mi dokonce můžete poslat i fotku. Tak za malou chvilku žebříček 10 nejpřítulnějších kočiček a kočičích plemen.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.

Krásné odpoledne, jdeme se podívat společně na žebříček 10 nejpřítulnějších plemen koček. Pokud kočku, kterou právě řeknu, budete mít doma, tak budu ráda, když mi pošlete fotku na číslo 606 736 736, aby jsme mohli porovnat, jestli opravdu přítulné jsou a jestli třeba jak se jmenují, to by mě taky zajímalo. Napište mi to, pokud ji nalezneme. Každopádně jdeme na to na 10. místě. Tady mám exotickou krátkosrstou tou kočku. Ta je taková trošku zamračená, když bych vám mohla popsat její fotografii, ale jinak věřím tomu, že určitě přítulná bude. Další tady je skotská klapouchá kočka. Ta má takové krátké ouška, takže proto je nejspíš klapouchá. Pak tady na 8. místě máme birmu. Ta má zase pro změnu krásné modré oči. Na 7. místě barmská kočka, ta vypadá velmi exoticky, a na 6. místě ragamuffin. To je taková kočka, která vypadá podle mě trošku jako muffin, proto se tak taky asi jmenuje. Tak pokud budete mít jednu tady z těch kočiček, napište mi na 606 736 736 a klidně mi pošlete i fotku, nebo jak se kočička jmenuje. A dalších 5 si dáme už za malou chvilku.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

V dnešním odpoledním Fresh Timeu řešíme ty nejpřítulnější plemena koček. Už jsme si probrali ty, které se umístily od 10. do 6. místa a teď jdeme na těch prvních 5. Na 5. místě se umístilo plemeno kočky Sphinx, což je ta kočička, která nemá vůbec žádnou srst. Tak doufám, že kdyby se k vám přišla přitulit, protože skončila na 5. místě jako plemeno, které se rádo tulí, takže byste jí přece jen pomazlili, i když to není asi tak heboučké. Na 4. místě se nám umístila siamská kočka. To mám pocit, že siamskou kočičku u nás v Česku má spousta lidí. Pak tady máme na 3. místě perskou kočičku. Ta má hrozně malinký obličej a hodně chloupků zase pro změnu. Tak ta na pomazlení bude asi spíš taková kulička. Na 2. je majská mívalý kočka. To vypadá jako velmi vznešená kočka. No a na 1. místě se umístila kočka, respektive plemeno koček, které se jmenuje Ragdoll. Tak kdybyste měli doma Ragdola, tak se je považován za tu nejvíce mazlivou kočku na světě. Tento žebříček měl 10 plemen koček a pokud vy nějakou z nich máte doma, tak mi pošlete její fotku, jak se jmenuje a co za druh nebo za plemeno kočky to je. 606 736 736, to je číslo sem ke mně do studia, tak pište a na vaše kočičky už se moc těším.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. We

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme hlášenou dopravní nehodu na pražském okruhu. Tam tři jsou havarovaná vozidla v sobě a oba jízdní pruhy jsou neprůjezdné. Tak kdybyste měli nějaké informace o této dopravní nehodě, kde přesně se nachází, tak nám to dejte vědět na 606-736-736 a dále na D1 na 25. kilometru ve směru na Polsko, tak tam je nějaký předmět. Tak projíždějte opatrně a samozřejmě šťastnou cestu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: čase 2:14 vám přinášíme zprávy.
1: Přeji hezké odpoledne, Kladno dál připravuje psí útulek a přidáme výsledky kontrol bazarů a zastaváren.
2: Relax Radio.
1: Kladno bude mít psí útulek. Magistrát má aktuálně vytipovaná dvě vhodná místa. Zvažuje i možnost odkoupu areálu útulku v Buštihradu. Záleží ale na tom, jestli se jej majitelka rozhodne prodat. Podle primátora Milana Wolfa má město v případě zvolení jakékoliv varianty seriózní plán, jak se o opuštěná zvířata kvalitně postarat. Berounské letní koupaliště letos nezdražilo. Ředitel berounské sportovní Antonín Marx.
3: Ceny vstupného pro letošek neměníme, zůstávají zachované, tak jako byly v předchozích sezónách. Co nás v letošním roce velmi mile překvapilo, byl zájem ze strany brigádníků na všechny pozice, které jsme potřebovali obsadit. Plánujeme ranní plavání, to začne letos 30.6. Bude probíhat za každého počasí, celý červenec a celý srpen.
1: A to vždy od úterý do čtvrtka. Kontroly bazarů a zastaváren nedopadly dobře. Porušení předpisů bylo zjištěno v téměř polovině případů. Chyběla například povinná identifikace klienta. Na pokladním dokladu často scházela i informace o tom, že jde o použitý výrobek. Pochybení se objevilo i u informace o ceně. Česká obchodní inspekce tak bude v kontrolách pokračovat. Po Praze bude opět jezdit kinobus. Oblíbené pojízdné letní kino vstupuje už do 19. sezony. Zahájí 22. června v Čakovicích. Poté postupně navštíví dalších 11 lokalit po metropoli. 10. až 13. srpna třeba sídliště Řepy.
2: Sport.
1: S Jihoafrickou republikou hrajeme ve čtvrtek od 18 hodin. Českou fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa klíčový zápas. Obránce Jaroslav Zelený.
4: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže v tuhle chvíli jsou na posledním místě a vlastně budou to vnímat, si myslím, úplně stejně jako my, že tenhle ten zápas pro ně bude buď a nebo, jako že jakmile neudělají něco s náma, tak vlastně pro ně bude asi šluz. Takže řekl bych, že jsme v dost podobné situaci a teď je prostě jenom potřeba, aby jsme se na to připravili líp než oni a ten zápas zvládli.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Úterní odpoledne dál oblačné až zatažené, objevit se mohou i přeháníky nebo déšť. Teploty zůstanou do 23 stupňů, zítra vystoupají na 25, ve čtvrtek i na 29 stupňů Celsia. Další dny pak budou doslova tropické.
0: My jsme tu, Davide, dneska odpoledne řešili kočičky. Máš kočičku doma?
1: No, nemám. Přiznám se, že ne. Měli jsme, ale těch 7 životů jí došlo, takže už teď nemáme žádnou. Takhle to dopadlo.
0: Aj. No, já doma kočičku mám a bavili jsme se o těch nejpřítulnějších plemenech. Ale ta moje kočka, tak to je taková ta klasická vesnická čminda. Takže není až tak přítulná, je poměrně živá, ale já jí mám i tak ráda a občas jí přece jenom mluvím k tomu, aby jsme se pomazlili. Takže kdybyste mi chtěli vy ještě poslat nějakou fotku, tak mi ji pošlete na 606-736-736, protože je nějaká přítulná zvířátka už mi sem do studia přišly. A my už tady máme pro vás i hudbu. Weekend s písničkou In The Night. Za malou chvilku na Relaxu, tak krásné odpoledne a zůstaňte na vlnách Rádia Relax.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Relax.
6: Relax Radio.
2: Relax Radio.
6: David Latovský.
2: David Latovský. Relax.
6: Relax Radio.

0: Blíží se nám léto a tím pádem i filmový festival v Karlových Varech. Ten bude probíhat letos od 3. do 11. července, což už je poměrně za chvilku. A my si za malou chvilku řekneme o tom, kdo by se na tomto festivalu měl představit a co nás na něm třeba i čeká. Tak poslouchejte dál Radio Relax, ať se dozvíte všechno o filmovém festivale v Karlových Varech.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio.

0: Světově významný festival v Karlových Varech se bude konat už 3.7. až do 11.7., takže za malou chvilku v červenci už nás čeká filmový festival v Karlových Varech. A krom toho, že se tam budete moct podívat na spoustu oceňovaných filmů, tak samozřejmě tam bude spousta koncertů, party, anebo taky třeba podcastových studií, kde se budete moct dozvědět spoustu dalších informací nejen ze světa filmu. No ale důležitou věcí je, že prestižní cenu prezidenta Karlovarského filmového festivalu si letos osobně převezmou dvě výrazné ikony současného amerického filmu, a to držitelka Zlatého globu Maggie Gyllenhaal, což je herečka, kterou můžete znát z filmu třeba Nevěsta nebo Sekretářka, taky si zahrála v Temném rytíři a nebo taky v Úsměvech Mony Lízy. No a dalším, kdo si tuto cenu převezme, je Jesse Eisenberg. To je herec americký, kterého můžete znát třeba z filmu Podfukáři, a nebo taky dabuje spoustu pohádek v americkém jazyce. Takže tyhle dva významní herci se budou účastnit letošního Karlovarského filmového festivalu. Tak pokud se tam chystáte, tak věřím tomu, že to bude zážitek, protože letošní ročník je jubilejní. 60.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D1 na 25. kilometru ve směru na Polsko je plast na silnici. Dejte si pozor a projíždějte opatrně. Kdybyste měli nějaké informace o dopravě, tak nám je dávejte vědět sem do studia na číslo 606 736 736. Ale samozřejmě přejeme šťastnou cestu během úterního odpoledne.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a my tu pro vás nejsme jenom v našem éteru. My pro vás fungujeme samozřejmě i na webových stránkách nebo sociálních sítích. No a právě na sociální síti Instagram pro vás aktuálně máme dokonce i soutěž. Od včerejška 15. června až do pondělí 22. června pro vás máme soutěž o vstupenku, rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní pro dva dospělé a tři děti. Podmínky této soutěže jsou, že musíte sledovat náš profil a samozřejmě správně odpovědět na naši otázku, která zní, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax v Berouně. Koukněte na náš Instagram a pod příspěvek v rámci Koněpruských jeskyní nám prosím odpovězte. Následně pak po 22. červnu budeme losovat jednoho výherce, právě toho, který vyhrál rodinnou vstupenku pro dva dospělé a tři děti do Koněpruských jeskyní. Tak se s námi zapojte.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

0: Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu.
2: Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty.
1: Relaxáda.
2: Hitparáda Relax Rádia.

0: Krásné odpoledne, máme 15 hodin a 2 minuty k tomu.
1: Mělník podpoří sportovce a vegetariánské stejky skončí. Hezké odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Sportovci v Mělníku získají nejvyšší podporu v historii města, dosáhne 20 milionů. Rozhodli tak zastupitelé. Kluby peníze využijí například na investice do oprav sportovišť nebo podporu trenérů. Místní sportovci totiž často dosahují skvělých výsledků, nejen na republikové, často ale i na mezinárodní úrovni. Rekonstrukce mostků v Kroupech Zeměchách potrvá do listopadu.
3: Mostek je na silnici 3. třídy přes Knovýský potok. Částečná uzavírka tu řidičům přinesla kyvadlový provoz. Ten platí i pro autobusy linek 620 a 856, které tak nemusí objížďkou. Nemění se ani jejich zastávky. Skraub nad Vltavou pro Rádio Relax, tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: Steak musí být z masa, stejně tak játra i kuře. Evropský parlament schválil zákaz vegetariánských variant. Chce tím mimo jiné posílit smluvní postavení zemědělců. Přispěje to i ke stabilizaci jejich příjmů. 3/4 Čechů užívají návykové látky, hlavně tabák, alkohol a léky. Čísla se sice dlouhodobě nemění, přibývá ale osob, které užívají víc látek najednou. Hrdina seriálu Návštěvníci Adam Bernau má v Brně most. Je na místě, kde kdysi stával dům, který v úvodu seriálu vyhořel. Oblíbený seriál vznikl v roce 1983.
2: Sport.
1: V Ostravě dnes proběhne Zlatá tretra, prestižní atletický závod. Chybět nebude ani Emma Zapletalová.
4: Veľmi sa teším, pretože Zlatú tretru, tento meeting mám rada. Ostrahu mám rada, chodím vám tu na halové meetingy a po dlhej dobe sa konečne vrátim aj na Zlatú tretru, takže sa teším a síce nebudem bežať cez prekážky ale na hladkej 400, ale teším sa.
1: Hlavní program začíná v 18 hodin.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Do večera oblačno až zataženo, místy s přeháňkou. Teploty nám z aktuálních 20 až 23 stupňů v noci klesnou na 15 až 12. Zítra pak oblačno s možností přeháněk a 22 až 25 stupňů. Ve čtvrtek polojasno až oblačno a 26 až 29. V pátek pak už jen slunce a 30 až 33 stupňů Celsia.
0: Já to na tobě vidím, ty už si na mě brousíš zuby v rámci naší soutěže Zprávař versus moderátor.
1: Ano,
0: to tak?
1: Budeme spolu soutěžit po dlouhé době, tak doufám, že v tom terku nenecháte, že přece jenom bude potřebovat podporu, je to tak?
0: No já to tak určitě vidím, když se na tebe podívám, tak seš na mě úplně natěšený, že mě možná trochu nachytáš, co?
1: Naštěstí mě posluchači nevidí, ale určitě nás uslyší, zůstaňte s námi v 15.35, jdeme na to.
0: A kromě této soutěže mezi námi se můžete těšit na George Ezru a jeho píseň Anyone for You. Tak už za chvilku na relaxu.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
2: David Latovský.
6: David Latovský.
2: Relax.
6: Relax Radio.

0: čase 15 hodin a 15 minut nám dohrává na rádiu Relax George Ezra s písničkou Anyone For You. No a my už teď přecházíme k dalšímu tématu a to jsou naše sociální sítě a web. Na našich sociálních sítích se s námi můžete zapojit do různých příspěvků vtipných nebo s námi třeba soutěžit, protože my teď aktuálně máme na Instagramu soutěž o rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní, o kterou můžete právě na Instagramu s námi hrát. Stačí odpovědět na naši soutěžní otázku a samozřejmě sledovat náš profil Rádia Relax. Ale taky máme náš web Rádia Relax, kde se dozvíte, kdo třeba právě aktuálně vysílá. Pokud zrovna nejste třeba v autě, tak si můžete právě přes naše webové stránky naše rádio pustit. Nebo si tam taky můžete pustit rozhovor s Luďkem Maulisem, který tady nedávno na Rádiu Relax proběhl. A nebo tam taky dáváme novinky o hudbě. Třeba o tom, že Krištof a Dominika Aládžia vydali společnou písničku. Tak tam zavítejte, ať vám nic neunikne.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Zatímco internet řeší hlavně skandály a negativní titulky, po světě se dějí i věci, které mohou změnit každodenní život, medicínu, technologie anebo třeba bezpečnost lidí. Já tady mám zprávu konkrétně o Angelině Jolie, protože Angelina Jolie koupila v Kambodži 60 tisíc akrů půdy, která byla dříve využívána k lovu, a proměnila je v přírodní rezervaci pro divoká zvířata. To je poměrně dobrý skutek, tak co vy? Máte za sebou takovéhle skutky, anebo třeba i jiné, menší, které samozřejmě přispívají vám i vašemu okolí? Já myslím, že je dobré se nad tím občas zamyslet a přece jen něco dobrého udělat, nebo si o tom minimálně přečíst a náladu si trošku těmi pozitivními zprávami zvednout.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dopravní nehodu dvou osobních aut máme v ulici U Brodu ve Slaném. Projížděte tam opatrně a taky ještě jednu dopravní nehodu máme na silnici číslo 605 u Rudné. Tam si dejte pozor, je tam nákladní automobil, který srazil motorku. Na místě je záchranná služba a policie České republiky. Tak jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S Relaxem v pohodě na cesta.
2: Relax Radio.
3: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night. And you'll never see her again.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Soutěž mezi zprávařem a moderátorem je tady. Mám ve studiu tady sebou Davida a ten si na mě určitě přichystal nějakou kulišárnu, je to tak?
1: Filmovou klasiku bych taky řekl, takže bych se toho zas tak úplně nebál. Je teda pravda, že zařadíme zpátečku poměrně výrazně, vrátíme se až do roku 1964. Kdy vznikl první z filmů tady té celé série, jo? To byl opravdu jako filmová série, čítající celkem 6 snímků a provází je v řadě případů tahleta znělka, která si myslím, že se vryla úplně do paměti asi tak jako nejvíc. Chceš ještě nápovědu takhle?
0: No, co? Napovídáš moc hezky, ale já se musím přiznat, že zatím vůbec netuším.
1: Dobře, tak ještě řeknu zemi, jo, do které se podíváme, tak je to Francie. Jdeme se do Francie, která fakt tady v těch 60. 70. letech chrlila jeden dobrý film za druhým. No a ta znělka, ona zní tak jako krásně, dalo by se říct, i v řadě z vás si myslím navodí krásnou letní atmosféru, proto jsem ji taky vybral a zní takhle.

0: Tak co relaxaci, taky vidíte pláž, písek, vodu, nějaký ten drink, prostě krásnou letní atmosféru a mimo to i jeden film.
1: No, já přesně drink, pláž a všechno tohle vidím,
0: ano,
1: ale ten ne, film ne, vůbec ne. Ne, tak vůbec. Mi prosím poraďte, 606-736-736, to je číslo sem k nám do studia, a kdo mi poradí, tak tomu samozřejmě za odměnu zahrajeme písničku na přání, tak prosím, pište.
2: Relax, největší hity 90. let.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: kovanou soutěž Správař versus Moderátor. David si tady pro mě nachystal takovou trošku pro mě složitější hádanku v rámci toho, aby nám ukázal, že on samozřejmě těch seriálů zná více než já.
1: Tak hlavně fakt ta letní atmosféra, věřím, že do vás vstoupí tady tou znělkou.
0: Tak my si ji teď pustíme ještě jednou.

0: Tak já si myslím, že modří už vědí.
1: Já si myslím, že taky. Psali jste SMSky, děkujeme za ně, byly všechny správně, tak jsme rádi, že tady ta filmová klasika vás pořád bere a brala i někoho, koho máme na drátě, je to tak?
0: Je to tak, slyšíme se, Jardo.
2: Ahoj, Jardo Frantina.
1: Ahoj, Jardo. Tak... Ty zníš velice dobře naladěn, že jo? To znamená, vysmátej po práci, je to tak?
2: Už mám po práci naštěstí, tak je to perfektní.
1: Kolik jsi začal?
2: 7 ráno.
1: Tak asi 7, že jo, jsem slyšel.
2: Jo,
1: no dobře, tak jaký je to film?
2: Je to Četník ze Saint-Tropez.
1: Jasně, jasně, jasně, správně, tleskáme a gratulujeme,
0: protože
1: dobře.
0: To byla správná odpověď a dokonce byla to úplně ta nejrychlejší odpověď, takže jsi dvojitý vítěz pro mě.
2: Tak super, paráda, mám radost, konečně jsem se jednou tepřel taky.
1: A ten výraz jako Četník, že jo, tyjo, škoda, že už se to vlastně tady nepoužívá ani u nás, viď, jakože prostě už máme, že jo, policajty, nebo bys byl proto, aby byli jako Četníci zase zpátky třeba?
2: To jsem taky koukal na Četnický humoresky, no.
1: No, že
2: já jsem na ty starší filmy, já jsem takový starší ročník, tak...
1: To ani není znát. Teda,
0: přesně tak, řečeno, já podle hlasu, přesně, David se mě ptal, no. Kolik si myslíš, že je tady jako
1: posluchači.
0: Tak jsem mu říkala, že je velmi mladý.
1: No.
0: Podle hlasu hádám, že jsi velmi mladý.
2: No tak kolik myslíš?
0: To já si takhle Féteru asi netroufnu, ale říkala jsem kolem 40, což je na mě a za mě docela mladý.
2: No tak ještě 12 k tomu a je to akorát.
0: No takže jsem měla pravdu. Tak to je super. To je krásný věk, každopádně my moc děkujeme za tvoji správnou odpověď a jakou písničku ti za to můžeme zahrát?
2: A tak nějakou od dcery, od Charlotte.
0: Od Charlotte, od dcery, dobře, tak si tady dáme Až do rána.
2: Tak jo, tak děkuju moc.
0: My moc děkujeme, měj se krásně, hezké úterý a snad se zase brzy uslyšíme.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je 16 hodin a před námi jsou zprávy s Davidem.
1: Kladenské autobusové nádraží se proměňuje a Louny budou hrát pátou fotbalovou ligu.
2: Relax Radio.
1: Kladenské autobusové nádraží se o polovinu zmenší. Celá plocha už není potřeba. Naplno sloužila v dobách socialismu. Ten stále ještě připomínají kovové konstrukce. Brzy ale zmizí. Přidají se pak nové čekárny, lavičky i veřejné osvětlení. Na uvolněném místě vznikne i parkoviště pro zhruba 120 aut. Práce na proměně celého prostoru už začaly. Skončí v září. Kladno dál rozkvétá, na jeho území dnes roste přes 200 okrasných sakur. Rozvoj městské zeleně ale nekončí jen u stromů. V Kladně v uplynulém roce přibylo přes 900 metrů čtverečních nových trvalkových záhonů. Obohatili nejen veřejná prostranství, ale i areály základních a mateřských škol. Na medu musí být uvedena země původu. Končí tak prosté označení z Evropské unie nebo mimo ni. Cílem je omezit dovoz medu s nejasným původem. Skončí tak i klamání spotřebitelů. Dodáme, že Česko je v produkci medu soběstačné ze 70%. Bezpečnost na železnici se zlepšuje. Nehod na přejezdech bylo nejméně za 5 let. Za zprávu železnic mluvčí Nela Eberl-Fríbová.
3: Pokračování pozitivního trendu podpoří nová preventivní kampaň zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
1: Správa železnic varuje i před případy, kdy někdo záměrně riskuje, třeba kvůli natočení videa na sociální sítě.
2: Sport.
1: Fotbalisté Loun sestupují do páté ligy. Ve čtvrté se jim v nedávno ukončeném ročníku nedařilo. Od týmu navíc odchází zkušený trenér Martin Vrtiška. Nově povede Roudnici nad Labem.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Do večera oblačno až zataženo, místy s přeháňkou. Teploty nám z aktuálních 20 až 23 stupňů v noci klesnou na 15 až 12. Zítra oblačno s možností přeháněk a 22 až 25 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno až oblačno a 26 až 29. V pátek už jen slunce a 30 až 33 stupňů Celsia.
0: 30 až 33 stupňů Celsia, o víkendu má být tropický.
1: No, dokonce teplověď. Sobota i 35 dokonce.
0: No, jo. A dokonce ve Francii až přes 40. Takže tak, tam vím, že nepojedu určitě.
1: No, tam no. Asi ne, ale no. Tak zase na druhou stranu. Zažili jsme hodně, hodně chladné dny i noci, takže pojďme si to užít. Ne?
0: On si člověk nezaděčí, buď je zima, nebo je zase velký horkový.
1: No tak, ale taky ono, snad v sobotu startuje léto, že jo, takže je to tematické, ano. Navíc nás čeká nejdelší den v roce,
0: no,
1: jako
0: přesně.
1: V pořádku.
0: Ty seš tak chytrý, Davide. No. Román Julie, to nám zpestří následující hodinku. Máte se na co těšit, posloucháte Radio Relax.
2: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský. Relax.
5: Relax Radio.

Milí posluchači, dneska máme úterý, je 16. června a dneska je den čerstvé zeleniny. No tak mě napadlo se vás zeptat, jaká zelenina u vás vede, jestli máte spíš rádi ty rajčata, nebo okurku, papriku, protože já si říkám, že spousta zeleniny, že jo, některá zelenina má spoustu využití, třeba taková okurka, že jo, tak z okurky si můžeme udělat okurkový salát, nebo takové to řecké caciky, nebo okurka může fungovat jako i blahodárně. My ženy, nebo já obzvlášť, si nakrájím třeba okurku na plátek, na plátky a dám si ji na oči, abych neměla pytle pod očima. No a další funkce, že jo, ta zelenina může

0: Fotbalový šampionát.
1: Je to tady, čeští fotbalisté si po dlouhých 20 letech konečně zahráli na mistrovství světa, jenže návrat mezi elitu nezačal úplně podle představ. V úvodním zápase s Jižní Koreou jsme sice vedli, ale nakonec jsme odešli poražení 1-2, takže první body zatím zůstaly někde v Mexiku na stadionu. Ve skupině A je po prvních zápasech v čele Mexiko a Jižní Korea, aby týmy mají po třech bodech. Češi jsou zatím bez bodu, ale rozhodně není nic ztraceno. Fotbal totiž umí psát příběhy a někdy stačí jen povedený zápas, aby se z outsidera stál hrdina národa. No a pozor, už 18. června čeká český tým Jihoafrická republika, takže držme palce, ať tentokrát neplatí známé takovéto důležitá není výhra, ale účast. Po 20 letech čekání bychom si totiž nějaké ty body zasloužili i my fanoušci u televizí. No tak doufám, že budete fandit.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 16. června. Tento den roku 1895 se narodil jeden z dvojice Laurel a Hardy, konkrétně herec Stan Laurel. V roce 1954 také přišel na svět Gary Roberts, kytarista kapely Boomtown Rats. Ta se proslavila hitem I Don't Like.

není mezi námi. Zemřel 13. září v roce 1996. 3 roky před jeho narozením zemřel také ve věku 25 let na předávkování drogami člen kapely Pretenders John Scott. Roku 1903 vznikla automobilka Ford Motors. 6 let poté byl komerčně prodán první letoun v Americe. Člověk jménem Glenn Curtis ho pořídil za $5,000. Psal se rok 1963, když se do vesmíru na palubě Vostoku 6 vydala první žena. Jmenovala se Valentina Tereškovová. 16. červnový den 1977 se Leonid Brežněv stal prezidentem Sovětského svazu.

0: náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.

0: Dneska mají svůj den všichni vegetariáni a vegani, protože dneska slavíme den čerstvé zeleniny. Spousta lidí si totiž myslí, že vegetarián je něco podobné jako vegan. Ono je mezi nimi docela velký rozdíl. Zatímco vegetarián nejí maso, tak vegan se vyhýbá všem živočišným produktům, tedy například i mléku, vejcím a nebo dokonce i medu. Pro mnoho veganů to je, dá se říct, životní styl. Není to jenom způsob stravování. No a mě by zajímalo, jak to máte vy? Jestli byste si třeba nedokázali představit být týden bez masa, anebo třeba jo, vyzkoušíte to, nebo jste to vyzkoušeli. Já osobně musím říct, že já bych bez masa nevydržela ani dva dny. Já mám ráda zeleninu, ale musím k tomu mít pořádnou flákotu masa, ideálně nějaký řízek a tu zeleninu zamíchanou v bramborovém salátu. No tak mi napište nebo zavolejte, jestli pak dáváte přednost jenom té zelenině, anebo prostě bez masa, ani ráno.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz. Relax Radio. Relax Radio.

0: relaxu.
1: Pokud nevíte, co podniknout o víkendu, tak tady pár tipů pro vás máme. Pochod krajem Oty Pavla, sobotu 20. června. Start je od 7 hodin do 10 hodin v areálu Sokolovny v Branově. Je to 41. ročník oblíbeného pochodu. Nabídne celkem 3 trasy, 10 km, 14 km a 21 km. Další akce podbořanské letní slavnosti náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Podbořanech se ve dnech 19. a 20. června promění v Centrum kultury, hudby a skvělé zábavy. Tradiční letní slavnosti i letos nabídou žánrově bohatý program pro všechny generace a jako vždy je vstup zdarma. Na pódium se vystřídá pestrá sestava talentovaných lokálních umělců i celorepublikově známých hvězd.
0: Relax. Relax Radio.

0: Teď je před námi 91, která je hodna prostě pořádně ji uvést. Je to písnička, která v roce 91 přišla jedna americká hip-hopová trojice Salt and Pepa. Hit se jmenuje Let's Talk About Sex a otevřela téma, o kterém se tehdy moc nahlas nemluvilo. Ono teda ani dneska se moc o tom nahlas mluvit nechce. Ale vlastně nešlo jen o provokaci. Písnička upozorňovala i na důležitost bezpečného sexu a bořila tehdejší společenská tabu. Stala se jedním z největších hitů kapely a dodnes patří mezi symboly 90. No tak pojďme mluvit o sexu, tedy vlastně nechat mluvit Salt and Pepu. Let's talk about sex, baby.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let. Spinderella cut it.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Tak tohle je zpráva od Milana z Rakovníka, který reaguje na naše dnešní téma, že je Mezinárodní den čerstvé zeleniny. A ta zpráva mi udělala neskutečnou chuť k jídlu, že jsem si musela dát aspoň řetkvičku. Milan totiž píše, že si rád pochutná jak na mase, tak i na samotné zelenině. A teď prý připravoval špízy ze 6 druhů sýru, proložené okurkou, rajčetem, paprikou, cibulí, banánem a ananasem. Všechno potřené medovou marinádou a hosté se prý mohli utlouct a maso jim vůbec nechybělo. Milane, já se přiznám, že mě na tom asi nejvíc zajímá ta vizuální stránka. Nemůžeš mi prosím ti poslat fotku, protože co si budem povídat, člověk samozřejmě jí jako počuchu, že jo, by to dal, ale prostě v oči. Člověk tomu potřebuje oči a pak prostě může být spokojený. Takže podle popisu si říkám, že to musela být pěkně barevná a voněvá podívaná. 6 druhů sýrů, zelenina, ovoce a medová marináda. To zní jako umělecké dílo na grilu. No tak já budu čekat, jestli mi Milan ještě pošle tu vizuální stránku a když tak se s vámi podělím na Facebooku.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: I don't know, little baby, without you. It's a simple plan. I don't know, little baby, without you. Talk to me.

0: Máme 17 hodin a pojďme si říct, jak bude zítra.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
0: Zítřejší den přinese oblačnou až zataženou oblohu, místy se ale během dne ukáže i sluníčko a přechodně bude polojasno. Ráno se přehánky objeví jen ojedinělé, během dne jich ale bude postupně přibývat. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Dobrou zprávou je, že k večeru budou srážky postupně slábnout a ubývat. Denní teploty vystoupají na příjemných 20 a 25 stupňů, na jižní Moravě se mohou vyšplat až k letním 27 stupňům. Na horách ve výšce kolem 1000 metrů naměříme přibližně 17 stupňů. Mezi 17. a 18. hodinou bude má oblíbená anketa Relax v ulicích a taky by možná bylo na místě, jelikož v typu Relaxu jsme měli pozvánku na putování cestou Oty Pavla, tak si pojďme něco o něm říct, pojďme si připomenout, kdo byla tahle osobnost. No a k tomu nám zahraje například Ed Sheeran a písnička Sing. Zůstaňte s námi, Radio Relax.
3: Relax Radio.
4: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Před námi je teďko právě ta má oblíbená anketa Relax v ulicích. Tentokrát jsme se vás ptali na docela takovou záludnou otázku. Já jakožto maturantka ze zeměpisu, tak bych uměla odpovědět. Samozřejmě dneska, dnešní mládež, nevím, jestli by to věděla, ale pojďme jdeme na to. Jak se dříve jmenoval Zlín? Představte si mapu, kde asi tak zrovna Zlín leží a jak se dříve jmenoval. No, pojďme se podívat na vaše odpovědi. Myslím si, že se dost pobavíme.
1: Relax v ulici.
2: Gottwaldov.
3: Gottwaldov.
2: Gottwaldov.
4: Brno.
5: Nevím.
6: Zlín, já jenom vím, že se tam vyráběly, to se vlastně vyráběly jinde ty boty, no tak kdo ví, netuším, to je moc složitá otázka.
7: Gottwaldov.
4: Dobřín.
8: Gottwaldov.
2: Gottwaldov.
4: Gottwaldov.
9: Gottwaldov.
4: Gottwaldov.
10: Za komunistů byl Gottwaldov. Proč to udělali, nevím, asi na počest toho blbá, ale ale Zlín byl vždycky, tak zaplať pámu, že zase Zlín.
0: Na počest toho blba, to je krásný, nebo Brno, že jo, to, proč by se to nemohlo jmenovat Brno? Každopádně, proč zrovna Zlín? No tak protože letos si připomínáme 150. výročí narození Tomáše Bati a proto teda ten Zlín. Jmenovalo se to správně, byl to Gottwaldov a cílem tehdejšího komunistického režimu bylo vymazat podnikatele Antonína Baťu z mysli lidí. No, doporučujeme do Zlína si udělat krásný výlet, protože Antonín Baťa tu má své muzeum a kousek odtud navíc ještě i Vizovice, které jsou proslavené pálením té nejlepší slivovice.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: po uši.
1: Takže to byl Marek Ztracený, moje milá. No a před námi je úžasná pecka, já ji mám hrozně ráda. Skupina Pussycat Dolls v roce 2008 vydala hit, který se jmenuje Hush Hush, ve kterém se zpívá o vztahu, kde už slova nestačí a nastává čas na ticho, protože Hush Hush je v překladu, pokud se nemýlím, pš, pš. Existují dvě verze této skladby. Původní je baladická, ta zazní teďko na našem rádiu, a pak je taneční verze, a ta je o něco rychlejší. Tu hrají rádia po celém světě ještě dnes a je to velký hit. Tak pojďme si připomenout, tady jsou Pussycat Dolls a písnička s názvem Hush Hush na rádiu Relax.
2: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
3: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor na komplikace na Kladensku. V Kamenném mostě došlo k nehodě osobního auta, které narazilo do sloupu komunikace. Vozidlo tvoří překážku na vozovce. Místy projíždíte se zvýšenou opatrností. Další nehoda se stala ve Slaném v ulici U Brodu na silnici číslo 118. Srazila se zde dvě osobní vozidla. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a probíhá vyšetřování nehody. Řidiči musí počítat s omezením provozu. Jezděte opatrně, dodržujte bezpečné rozestupy a věnujte se naplno řízení.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: milí posluchači, podívat, co se děje na našem Facebooku a Instagramu. Pokud jste navštívili náš Instagram, jistě jste zjistili, že od 15. do 22. června můžete na našem Instagramu vyhrát rodinnou stupenku pro dvě dospělé osoby a tři děti do Koněpruské jeskyně. No a jak zase zapojit? Je to naprosto jednoduché, stačí sledovat náš Instagramový profil Rádia Relax a správně odpovědět na soutěžní otázku, na jaké frekvenci si můžete naladit Rádio Relax v Berouně. Pokud znáte správnou odpověď, určitě neváhejte a zapojte se. Soutěž běží až do 22. června a jeden z vás si odnese krásný rodinný výlet do Koněpruských jeskyní. Tak hodně štěstí. No a teď ještě pojďme na Facebook, tam jsem dala úžasný příspěvek, jelikož dneska máme den čerstvé zeleniny. Tak mě nic jiného nenapadlo, než taková krásná, chytrá a zajímavá věta. Jsi abstinent, všichni se tě snaží ožrat. Jsi vegetarián, všichni ti vnucují maso. Nemáš sex a ono nic.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozu Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

Dneska jsme vás ve vysílání zvali na víkendový pochod krajem Oty Pavla, který každoročně přivádí stovky lidí do krásné krajiny kolem Berounky, Křivoklátska a Rakovnicka. No a právě s tímto krajem je neodmyslitelně spojen jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů a sportovních reportérů, Ota Pavel. Ota Pavel proslul knihami, jako je Smrt krásných srnců nebo Jak jsem potkal ryby. Ve svých příbězích nádherně zachytil dětství, rodinu, rybaření a krajinu kolem Berounky, kterou doslova miloval. No a já mám pro vás dnešní otázku, takovou soutěž o písničku na přání. Víte, jaké bylo skutečné jméno Oty Pavla? Nápověda je taková, že jméno Ota Pavel začal používat až v dospělosti. Takže své tipy můžete posílat do vysílání na 600 736 736. No a pokud se o víkendu na pochod chystáte, dejte nám taky vidět, kterou trasu si vyberete, 10, 14 nebo 21. A možná právě tam u Berounky pochopíte, proč se do téhle krajiny Ota Pavel zamiloval na celý život. Relax Radio. Relax z Jarka.

0: Máme minutku po 18. hodině, tak se pojďme podívat na počasí, které nás čeká zítra.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
0: Počasí bude zítra jako na houpačce. Obloha nabídne oblačno až zataženo, ale místy se mezi mraky ukáže i modré nebe. Ranní přehánky budou spíše výjimkou, během dne se ale mohou objevovat častěji a ojediněle dorazí i bouřka. Večer by se měla situace uklidňovat a srážek bude postupně obývat. Teploty budou velmi příjemné, většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě se rtuť teploměru může vyšplat až na letních 27 stupňů. No ježiš, konečně sundáme ten svetr. Mezi 18. a 19. hodinou si vyhodnotíme naší soutěž, která proběhla. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval správným jménem Ota Pavel. Přišlo mi docela dost SMSek, nikdo teda sice nevolal, ale zkusíme aspoň tímto směrem si to vyhodnotit. No ale samozřejmě se můžeme těšit i na novinku Krištof a Dominika Aládžia. Já rozhodně už nic nehledám, já mám všechno, co pro život můžu mít.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Relax.
3: Relax Radio.

0: to byla novinka Půlnoční hřích, kterou naspíval Krištof a Dominika Aládžia. A my jdeme už na vaše správné odpovědi. Vybrala jsem si pana Martina Skladna, který dobře věděl, že spisovatel Ota Pavel se ve skutečnosti jmenoval Otto Popper. Martin píše, že knihy Smrt krásných srdců a Jak jsem potkal ryby patří mezi jeho nejoblíbenější a že při čtení má vždy chuť vyrazit někam k Berouce s rybářským prutem a tento víkend si pochod rozhodně nenechá ujít. No a když už jsme u těch přání, tak Martin by si rád nechal zahrát písničku, která se jmenuje Dance, Dance, Dance od Astrid a zároveň ji věnuje všem posluchačům Rádia Relax. Tak Martine, děkujeme za zprávu, zdravíme do Kladna a posíláme hudební pozdrav i od nás.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Taky, milí posluchači, máte někdy pocit, že některé písničky nestárnou? Musím říct, že ta, co následuje, tak ta patří rozhodně mezi ně. Když v roce 1989 přišla skupina Black Box s hitem Right on Time, mám pocit, že roztančila snad prakticky celou Evropu. Stačí pár prvních tónů a člověk je okamžitě zpátky na diskotéce, i když třeba stojí zrovna v koloně na D5. Tak si pojďme takovou dávku energie dopřát právě teď. Zesilte si rádio na maximum, možná raději sundejte nohu z plynu, pokud zrovna řídíte, protože Black Box a Right on Time je právě teď a tady na relaxu.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.

Včera dneska na naší škole probíhaly takové závěrečné prezentace. Deváťáci hudebních tříd vždycky na závěr školního roku musí předvést svoji roční práci na téma, které se samozřejmě vztahuje k hudbě. A ptám se proto, že mě zajímá, jestli používáte umělou inteligenci a jestli ji využíváte, jak často a jestli ji věříte. Protože jeden student si vybral téma rap, jako všeobecně. No a co jsem se během prezentace nedozvěděla, že mezi české rapery údajně patří třeba Jiří Korn nebo zpěvačka Petra Zelenková. No tak to jsem jako opravdu koukala. Člověk se od dnešní mládeže pořád učí něco nového. Já jsem si celou dobu myslela, že Jiří Korn jenom zpívá a tančí a ona mezi tím tajně buduje kariéru rapera. Ne, teď vážně. Já umělou inteligenci využívám taky, je to veliký pomocník, ale pořád platí takové to staré pravidlo, důvěřuj, ale prověřuj. Tak mi dejte vidět, zda používáte AI, pomáhá vám v práci, nebo ve škole, nebo třeba doma. A jestli jste taky narazili někdy na nějakou opravdu kuriózní chybu, na kterou jste se museli smát. 606 736 736, budu se těšit.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

listen. My jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi ten

0: Vy mi píšete samozřejmě ohledně umělé inteligence, někteří z vás ji používají často, pomáhají jim v práci, ať už s nějakou zprávou, e-mailem a tak dále. Já jsem tak z legrace zkusila umělé inteligenci zadat prompt, ať mi vymyslí na naše rádio Relax nějakou básničku, zadala jsem tam jména některých našich moderátorů, tak si to poslechněte, jo. Na vlnách Relaxu každý den hudba zní a zahání splín ven. Když ráno vstáváte a svět se probouzí zas, u mikrofonu vás vítá známý hlas. Dan Adam rozdává úsměv i dobrou náladu, s ním jde všechno tak nějak v pohodovém sledu. Ale Schwarz má vždy zprávu, postřeh nebo for, s ním se člověk nenudí ani o krok dál a vzhůr. Honza Ladra pouští hity, které každý zná a nálada v autě hned o pár stupňů stoupá. No tak nalaďte Radio Relax, ať jste doma nebo v práci, protože právě tady máme ty nejlepší moderátory a parťáky. Hudba, pohoda, úsměv a dobrý čas, to všechno každý den spojuje nás. Takže tohle to mi vytvořila umělá inteligence během pár sekund. Já ji taky úplně nezatracuju, mě pomáhla hodně se učit teďko na státní závěrečné zkoušky, protože když člověk s ní umí pracovat, tak jako dokážete těžit z toho docela dost. No takže pište dál 6673636, co speciálně jste se dozvěděli od té umělé inteligence, něco, co třeba víte, že není pravda, tak pište.
1: Relax Radio. Relax Radio. Like a child.

0: se nám blíží, pomalu nadchází taková ta doba loučení, ale já bych vás ještě ráda pozvala na jednu akci 18.6. teďko ve čtvrtek na naší škole, 5. základní škole, se koná Den hudby. Vstupné samozřejmě zdarma. Já tam večer budu hrát, s mojí maličkostí se můžete setkat, pobavit se, zaspívat si s náma. No takže asi tak, jinak vám přeju krásný večer, ale ještě se nebojte, řeknu vám, jaké bude počasí.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Za pár okamžiků vám na hodinkách pípne 19 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Zítřek přinese proměnlivou oblačnost, místy přehánky a výjimečně i bouřky. K večeru bude srážek ubývat, teploty vystoupají na příjemných 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až na 27, ideální počasí na výlet, jen s deštníkem pro jistotu v ruce. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi pomalu, ale opravdu pomalu loučit, protože 19. hodina, to je prostě moje ende. My se uslyšíme společně v pátek, tak se těšte ve 13.00. No a teď už ukázka Korona, Baby Baby, další následující hodince. Jo, tak to je prostě hit, se kterým se rozhodně rozloučím ráda. Mějte se krásně.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás? Chcete vědět, co se děje ve vašem městě? Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 17. června. Tento den roku 1882 se narodil ruský hudební skladatel Igor Stravinsky. V roce 1946 pro změnu zpěvák Barry Manilow. Rok po něm přišel na svět jeho kolega Paul Young. Psal se rok 1965, když se narodil Richard Hine, bubeník kapely Texas. V roku 1837 si Charles Goodyear nechal patentovat svůj první kaučukový vynález. V roku 1950 proběhla tento den vůbec první transplantace ledvin na světě. Stalo se tak v Chicagu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.